0: chanchos, mire ahora.
1: ¿Los chanchos?
0: ¿Cómo los chanchos? ¿Qué pasa a la chancha?
1: ¿Vos, Fer?
0: ¿Yo la chancha? ¿Pero cómo? Si habíamos quedado que yo no lo iba a hacer. A mí yo las cosas que no me gusta cantar, no me gusta cantar. Es un trato, es un trato.
1: Basta, Fer. Vos sos la chancha.
0: Ah, me van a poner a mí a hacerlo. Qué bárbaro, ¿eh? Siempre me agarran a mí para todo. ¿Qué tengo yo? ¿Cara de chancha? Ah, qué lindo, ¿eh? Claro, claro. ¿Vos sos la chancha? Ah, sí, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení,